dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to

0: až mi život dáva boky.
1: Je to close game, ale ešte viem bojovať. Nemám centimetre, ale stačí zo pár trojok dať.
0: Prišiel som hrát, ne na vejlet, že to bylo držení rozhodčí, kup si brejle. Kup si.